a znáš i svět. Sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

a pramínek vlasů. Jú střihnu potají, já blázen pod polštář, chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci